0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax. Relax Radio. If you ask a stupid question,

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJs

0: Ty, sobota 29. srpna, letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz. Skonto na bytech.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 22. srpna.
0: Roku 1911 někdo ukradl z pařížského Louvru Da Vinciho Monulízu. O 50 let později spatřil tento den světlo světa Roland Orzabal, člen skupiny Tears for Fears. 22. srpna 1922 se v Praze narodil herec Miloš Kopecký. Zemřel v roce 1996.
2: Dodáš mi ho živého, chci se pást.
0: Roku 1956 začal Elvis točit svůj první film Love Me Tender. Don't be cruel. Tento den roku 1891 zemřel básník Jan Neruda a v roce 1925 český malíř a autor opony Národního divadla Vojtěch Hinajs. Ročník 1964 je švédský tanista Mats Wilander. Psal se rok 1963, když se narodila zpěvačka Tori Amos. A také český režisér a scénárista Igor Chaun.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: O rovných 10 let mladší je Howard Dwayne z Backstreet Boys. Backstreet's back. Right. Ročník 1961 je členka kapely Bengals Debbie Peterson. Roku 2003 zemřel český režisér Jindřich Polák. Mezi jeho nejznámější filmy patří komedie Zítra vstanu a opařím se čajem. Nebo dětský film Pantau. Relax.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu Skonto.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Relax Radio.
4: 92,3
3: Kladno.
4: 97,4
3: Rakovník.
4: 103,4
3: Kralupy nad Vltavou.
4: 97,5
3: Beroun.
4: 94,8
3: Louny.
4: Tady všude je relax.
3: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Máme 10 hodin.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Počasí.
0: Jaké teploty nás čekají dneska, tak nebude to vyloženě léto, protože ty teploty, které na dnešek slibují meteorologové, se pohybují v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia, přičemž bude oblačno až polojasno, v průběhu dne budou přehánky, pak se ale začne postupně projasňovat obloha, takže k večeru už se nemusíte bát toho, že třeba při nějakém opékání špekáčků byste nám zmokli. V jednom italském městě zakázali jízdu na kole. Proč a v jakém městě to bylo, tak to si povíme mezi 10. a 11. No a k tomu si taky zahrajeme. Třeba Briana Adamse a jeho Back to You nabídnu už za chvíli. Teď to mám ale Favorite Girl.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.
1: Relax Radio.
2: Relax.

Tak tohle byl song, který se jmenuje How You Love Me, tedy Jak mě miluješ, a naspívala ho celkem trojice různých umělců, tak doufám, že na nikoho nezapomenu. Jeden z nich je nizozemský DJ Hardwell, potom americký rapper Snoop Dogg a potom ještě britský umělec, který si říká Conor Maynard. Takže celkem tři umělci dali se dohromady, bylo to v roce 2018 a vznikla tahleta písnička. Já musím říct, že se vždycky pobavím, když si hledám informace o nějakých písničkách, na kterých se podílelo víc muzikantů. Většinou ty informace na internetu najdete na stránkách, které jsou v angličtině. Na to, že spolupracovali, tak se anglicky často vyjádří slovem collaborate. Tak si říkám, tyjo, zase nějaký kolaboranti zase kolaborovali. No a pak si uvědomím, že to není jaksi nic špatného, že to nejsou nějaký kolaboranti s nepřítelem. Naopak, že to je docela zajímavá a prospěšná spolupráce, protože potom vznikají takovýhle zajímavý songy, jako jsme si hráli právě teďka. Je 9 minut po 10. hodině, máme sobotu 22. srpna. Pokud nemáte po ruce kalendář, tak vám řeknu, že Bohuslav a také Božislav dneska slaví svůj svátek. Tak pokud ve svém okolí máte někoho, kdo se jmenuje třeba Bohoušek, tak mu určitě nezapomeňte popřát. A pokud máte ve svém okolí Johanu a včera jste ji nepopřáli, no tak jste to prošvihli, zkuste to ještě dneska dohnat. A zítra bude mít Sandra, tak jestli znáte nějakou Sandru, tak ji můžete třeba už dneska dopředu popřát. No a těžko říct, co z toho bude. Minimálně bude mít Sandra radost.

0: Tak patříte mezi ty, co jezdí rádi na kole, nebo je vám kolo úplně volné, anebo naopak cyklisty nesnášíte a jsou to pro vás jenom takové otravné pumpičky. Tak pozor, ať už to máte, jak to máte, pokud byste náhodou přijeli do italského města Como, to je u toho krásného jezera Lago di Como, tak tam se teďka nesmí do historického centra vůbec jezdit na kole. V řadě ulic to zakázali, a to z jednoho prostého důvodu. Před pár týdny se tady stal takový nepříjemný incident, kdy starosta odcházel z městského úřadu, zamkl radnici, vykračoval si to po krásném historickém centru tohoto městečka a narazil do něj jezdec na elektrokole. Bezohledný, bohužel, co si budeme namlouvat, často na těch elektrokolech, i když někdy i na obyčejných kolech, jezdí lidé dost bezohledně. Nevím, čím to je, že řada cyklistů, prostě když sedne na kolo, tak se začnou chovat poměrně dost agresivně. No a starosta si řekl, že takhle to nenechá, že by se mohlo stát nějaké velké neštěstí, kdyby nějaký bezohledný cyklista srazil třeba dítě nebo nějakého důchodce uprostřed toho historického centra, a tak vydal zákaz vjezdu kol do centra tohoto městečka. No, samozřejmě těm, co mají prostě jaksi v hlavě jenom ježdění na kole, tak těm se to vůbec nelíbí, protestují proti, ale starosta si stojí za svým. No a pokud byste tedy do centra Coma vjeli na kole, chytla by vás u toho policie, tak můžete zaplatit pokutu. Já na jednu stranu toho starostu chápu, protože řada cyklistů jsou fakt jako dost bezohlední. Na druhou stranu kvůli jednomu zakazovat vjezd všem, no, člověk si musí říct, jeden blbec a zkazil to všem, že jo.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: relaxu.
1: Mám tady pro vás pozvánky na spoustu zajímavých akcí. Také jedna se třeba jmenuje Slatina Fest 2026. Koná se dneska od 14:00 odpoledne ve sportovním areálu SK Slatina. A vystoupí tady například Bon Jovi Tribute a Petr Poláček, dále Kabát Revival West a další. Těšit se můžete i na fotbalovou exhibici SK Slatina versus Sigi Team. Pro děti je tady pak připraven skákací hrad a bude se malovat na obličej. Tak to je tady od 14:00 Slatina Fest ve sportovním areálu SK Slatina. Pak tu mám ještě pozvánku do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích. Ten připravil na dnešní večer výjimečný program, který nemá obdoby. Industriální areál po setmění totiž poskytne kulisu pro promítání psychologického hororu Mama a následnou hororovou stezku, která přímo navazuje na motivy filmu. Takže pokud se chcete bát, tak areál Majrau se otevře dneska o 19:30 večer a promítání pak začíná v 9:00 večer.
0: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dívám se, jak to vypadá teďka právě na dálnicích tady u nás v našem okolí a musím říct, že se mi tomu ani nechce věřit, že by to v tuto chvíli jezdilo bez nějakých komplikací. Pravda, je tady menší komplikace, ale skoro to ani nestojí za řeč. Na karlovarské dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary mezi 27. a 5. kilometrem a kilometrem 27.6, to znamená v úseku nějakých 100 metrů, je to kousek před Novým Strašecím, stojí odstav auto, tak pozor, ať do něj náhodou nevletíte. Jinak tady žádné komplikace v tuto chvíli nevidím, což je určitě jenom dobře. Každopádně já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

noční požár řešili hasiči na Slánsku, konkrétně v Podlešíně. Včera večer tam začala hořet jedna nízká budova, museli k ní vyrazit profesionální jednotky z Kladna, Slaného a Rakovníka a k tomu také dobrovolní hasiči z celkem 9 obcí. Hořelo tam, podařilo se to naštěstí kolem půlnoci dostat pod kontrolu ten požár, potom tam ještě celou noc museli hasiči hlídat, jestli to náhodou nezačne někde hořet, nebo jestli to neprohořelo někam a ten požár se znovu nezačne šířit. Škoda se zatím odhaduje na nějaké 3 miliony korun. Takže pozor na to, pokud jste včera náhodou viděli větší množství hasičů, tak jednak samozřejmě jezdili likvidovat škody po bouřkách a řádění silného větru a také po silném dešti. No a k tomu všemu ještě v Podlešíně celkem 14 jednotek muselo řešit silný požár. Tak tolik jedna aktualita od nás z regionu. Máme 10:45, je sobota 22. srpna a vy posloucháte Relax. Tak hezký den a Bohuslavům všechno nejlepší k svátku.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Impossible, tak se jmenoval tenhle ten song, tedy nemožný. No, nemožný už dneska není skoro nic, protože například ve východočínském městě Hangzhou nasadili robotické policisty na řízení dopravy. Jsou to humanoidní roboti, to znamená roboti, kteří vypadají jako člověk, mají dokonce takový slušivý klobouček, uniformu, stojí uprostřed křižovatky a normálně prostě řídí provoz. Kromě toho dokážou také detekovat různé přestupky a rovnou je pokutovat. Ne, že by tedy vybírali pokuty, ale dokážou to zaznamenat a potom odeslat na úřad. V případě, že se potřebujete takového policisty zeptat třeba na cestu nebo na to, kde máte zaparkovat, tak si s vámi normálně popovídá. No, já myslím, že to je docela zajímavé řešení, když prý zatím tento robot ještě nedokáže zatýkat lidi, tak ale dokáže řešit třeba případy, kde jezdí cyklisté bez helmy, anebo když na jednom kole jede víc lidí, než kolik by mělo, tak to taky dokáže tahle ten robot zaregistrovat. Tak si říkám, jestli to není inspirace pro policii i u nás, protože když vidím, jak se pořád schání noví policisté, jak se dělají nábory a nedaří se to naplnit, tak co to nahradit těmi roboty? Myslím, že tam by nebyl problém ani s přesčasy, s dovolenou, s nějakými úrazy, zdravotními problémy, s poslušností, no naprosto ideální policista, co říkáte, nebo ne?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

0: Máme tady už 11. hodinu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Teploty dneska nebudou vyloženě parné letní, 18 až 21 stupňů Celsia, přičemž v průběhu dne se můžou objevit přeháňky. Odpoledne už pak budou ale ty přeháňky ojedinělejší a dokonce se objeví i sem tam nějaké to sluníčko. Přičemž sluníčko nás čeká zítra, ale teploty se pořád budou držet jenom lehce nad 20, stejně jako v pondělí, když tam už ty teploty budou trochu vyšší. No a v průběhu týdne se bude postupně oteplovat, přičemž někdy v půlce kolem středy čtvrtka už se budou pohybovat lehce pod 30. Silné deště včera večer zaměstnávali hasiče mimo jiné i u nás v regionu, kde byly největší problémy, tak to si řekneme za malou chvíli. K tomu si ale také samozřejmě budeme hrát. Nabídnu třeba slovenskou zpěvačku Dašu. Ano, bude to Daša, Slovenka, ale bohužel bude to song v angličtině, jak také Daša zpívá. Už za chvíli a teďka nabízím Less Than a Lover a Jenny.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tak tohle byla korejská zpěvačka a reperka Jenny a její novinka z letošního července, která se jmenuje Less Than a Lover, tedy méně než milenec. My jsme si tahle ten song tady hráli i minulý týden a já už jsem tehdy také filozofoval o tom, že je to prostě strašný, když jste pro nějakou holku jenom kámošem nebo dokonce méně než milencem, protože co si budeme namlouvat, většina z nás si prostě jednoduše chce jaksi dopřát ten vztah s tou ženou naplno, to znamená nejenom být tím kamarádem, co prostě poslouchá ty její různé stezky a životní příběhy, ale zároveň také třeba, řekněme, ji může vzít za ruku, že jo, a nebo ji vzít za něco jiného, prostě jednoduše si užít. No a ve chvíli, kdy jste něco méně než milenec, to musí být jako upřímně řečeno fakt jako šílený k zblázení. Pokud teda dotyčná není ošklivá, jo? Já nevím, jaký na to máte názor vy. Já, když se mě občas někdo zeptá, jestli si myslím, že může existovat přátelství mezi mužem a ženou, anebo vždycky tam alespoň jeden, tedy jak si to bere, nemá teda dost často ten chlap to bere, že by jako mohlo něco být, tak já říkám, může, když je ta dotyčná fakt ošklivá, tak s ní opravdu můžete kamarádit.
1: Relax Radio.

včera a během noci na dnešek museli hasiči zasahovat na řadě míst kraje, především po těch silných deštích a také po silném větru. Na Kutnohorsku dokonce hasiči preventivně evakuovali dva dětské tábory. Na těch výjezdů měli opravdu desítky, například jen mezi včerejší 8. a 9. večerní, tak měli hasiči ve Středočeském kraji 63 událostí, 28krát řešili popadané stromy na silnice, dokonce i na nějakou železniční trať museli vyrazit, likvidovat stromy, které byly tak nahnuté, to bylo u Nížboru, že kvůli nim nemohli projíždět vlaky, 24krát čerpali vodu, 4krát odstraňovali nebezpečné stavy, nevím, co si pod tím úplně představit, no a jednou potom vyráželi monitorovat Dřetovický potok, jehož hladina velmi rychle stoupala. Takže těch zásahů bylo opravdu docela dost během včerejška a během noci. Uvidíme, co dneska to počasí bude vyvádět. Je pravda, že už ve čtvrtek večer byla docela pěkná bouřka. Já jsem byl na Berounce, byl jsem v Roztokách u Křivoklátu večer a potom, když jsem se vracel domů, tak na silnici bylo hodně popadá.

čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.

0: Flandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek.

0: Máme za sebou zatmění slunce, to bylo minulý týden ve středu, pokud si na to ještě vzpomínáte. Spousta lidí to opravdu sledovala, bylo to večer, no já se přiznám, že jsem to za stolik neprožíval. Už jsem zatmění slunce párkrát viděl, pravda nikdy ne úplné, to bych docela chtěl vidět. Takže tohle mě za stolik nebralo, ale chápu, je to zajímavý zážitek to vidět. Nicméně pokud patříte mezi fanoušky všech těchhletěch různých jevů a uskupení a zjevení na naší obloze, tak pro vás mám dobrou zprávu, protože příští týden v pátek bude zatmění měsíce, částečné zatmění měsíce, bude viditelné na území České republiky, dokonce prý by mělo být možné ho pozorovat bez dalekohledu. Nejlépe viditelné bude na jihozápadě České republiky, kde dokonce stín země zakryje až 93% průměru měsíce, takže to už bude docela jaksi slušná dávka zakrytá. No jenom bude potřeba si přivstat, zatímco minulou středu to zatmění slunce mělo tu výhodu, že to bylo večer, že to bylo někdy kolem 8, tak to ještě většina z nás asi nechodí spát, takže jsme se na to mohli podívat a teprve potom se v klidu odebrali do lože, tak na to zatmění měsíce si v pátek budeme muset přivstat, protože se bude odehrávat někdy kolem 4:30 ráno. Zatmění začne konkrétně ve 4:33, jsem se dočetl na internetu, přičemž v 6:17 už měsíc jaksi zapadne, to znamená, že reálně budete mít něco přes hodinu na toto pozorovat. Maximální fáze zatmění bude v 6:13, ale potom za 4 minuty už to zapadne ten měsíc, takže taková ta největší show bude trvat asi tak nějaký 4 minuty. No tak pokud se vám bude chtít v pátek vstávat, tak kolem 6. hodiny bude krásné zatmění měsíce. Pokud tedy ovšem nebude zatemněná obloha nějakým mraky, takže stejně nebude nic vidět.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Teď tady mám jednu výzvu od slovenské policie. Pravda, ta se vás asi úplně netýká, pokud jste tedy v posledních dnech nebyli v Bratislavě. Slovenští policisté totiž hledají muže, který převážel ledničku na elektrické koloběžce. Je to zpráva, která, řekněme, není jaksi ojedinělá, protože před časem na Slovensku týpci jezdili na dvou elektrických koloběžkách, mezi které přidělali gauč, a vozili se na gauči po ulicích. Policisté jim za tuhletu legrácku dali pokutu, taky nedávno zastavili v Bratislavě člověka, který prostě svému osobnímu autu normálně uříznul střechu a udělal si z něj kabriolet. Tentokrát se bratislavskými ulicemi proháněl člověk, který prostě potřeboval přepravit svoji ledničku a jel na koloběžce. Někdo ho natočil, to video se začalo šířit po sociálních sítích, no a policisté jak si zjistili, že tedy to je nelegální, protože na jízdním kole a na koloběžce také nesmíte převážet nic, co vám brání v řízení. A protože by policisté rádi dali tomu dotyčnému pokutu, tak vydali výzvu, že pokud někdo ví, kdo to byl, tak ať ho klidně napráská, případně se ten dotyčný může sám přihlásit. No, já teda musím říct, že kdyby mě hrozila pokuta, kdybych takhle jako jezdil s ledničkou na koloběžce, někdo mě natočil a teď bych se někde dočetl, že mě hledá policie a že mě chtějí dát pokutu. Jako já nevím, jestli je přiznání polehčující okolnost. Já bych asi jako držel jazyk za zuby, ať o tom pokud možno nikdo neví a ať mě ideálně nenajdou. Protože jestliže jsem na tom tak, že prostě nemám auto, musím vozit ledničku novou na koloběžce, no tak jako ještě budu platit pokutu? To by se spíš nade mnou měl každý slitovat. Jaký jsem chudák, ne?

0: Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Radio.
2: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec

0: Za 4 minuty bude už pravé poledne, tedy 12 hodin. Máme sobotu 22. srpna. Bohouš dneska slaví svůj svátek. Pokud tady nějakého Bohouška znáte, tak mu určitě nezapomeňte popřát. Včera slavila Johana, tak pokud jste to nestihli popřát, tak dneska to zkuste ještě dodatečně a zítra potom bude mít svátek Sandra. Pomalinko se nám chýlí ke konci prázdniny. Nicméně já pro vás budu mít po 1 hodině tipy, kde si zpříjemnit závěr prázdnin, jaký třeba si udělat příjemný výlet, klidně ještě dneska. Posloucháte Relax a za chvilku bude pravé poledne.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Máme pravé poledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí
0: nás v následujících dnech čeká pravda letní, ale ne úplně horko letní, abych to tak hezky řekl. Teploty zítra, tedy v neděli, budou 19 až 22 stupňů Celsia, ráno bude mlha, přes den polojasno s kupovitými oblaky, nicméně pršet už by zítra nemělo. Teploty dneska v noci klesnou místy až k 8 stupňům Celsia, tak pozor na to, meze budou asi docela studené. Teploty něco přes 20 stupňů Celsia přes den nás potom čekají i v pondělí a i v následujících dnech. To se bude postupně oteplovat. Vyloženě třicítky by asi být neměly, ale ty teploty postupně budou šplhat, takže se zastaví někde právě pod tou třicítkou. V případě, že má vaše letadlo zpoždění, tak to prosím vás nevyužijte k tomu, abyste kázali. Jo, i když jste třeba v nějaké sektě, budiš vám to přáno, tak ale nekázejte. Proč? Mohlo by se vám to šeredně vymstít. Jak? Tak to si povíme už za malou chvíli tady v našem dnešním vysílání na Relaxu. Zůstaň, opět a Radeček a Klára Vytisková. To je hudební nabídka pro další hodinu, kterou tady mám připravenou. Teď ale tedy Swims a The Door.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio.

0: You Don't Know Love, ty neznáš lásku. Britský zpěvák Oliver Stanley, který ale používá přezdívku Oli Murs, jinak je to ročník 1984, takže 42-letý chlapík, pochází z Essexu, tak ten právě nám teďka zpíval tuhletu písničku o tom, že ty nevíš, co je to láska. Je to song starý už 10 let, vyšel v roce 2016 a do dneška se stále hraje. My jsme si ho hráli právě teď, 10 minut po 12. hodině tady na Relaxu. Já doufám, že pokud zrovna teďka právě obědváte, máme čas oběda, takže vám opravdu chutná. No a za chvilku se podíváme na dnešní datum, na to, co všechno v minulosti přinesl 22. srpen.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Je 12 hodin 17 minut a dnes máme sobotu 22. srpna, což je mimo jiné den, kdy například v roce 1785 císař Josef II. Zrušil v Uhersku nevolnictví. Ano, možná si to pamatujete, učili jsme se o zrušení nevolnictví také v hodinách dějepisu. No a třeba v roce 1969 byl v Československu přijat takzvaný pendrekový zákon, na základě kterého bylo možné v podstatě rozpustit jakékoliv jaksi shromáždění lidí, které by nějak protestovalo proti komunistickému režimu. A spousta dalších věcí se děla v tento den, tedy 22. srpna v minulosti.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 22. srpna.
1: Roku 1911 někdo ukradl z pařížského Louvru Da Vinciho Monolízu. O 50 let později spatřil tento den světlo světa Roland Orzabal, člen skupiny Tears for Fears. 22. srpna 1922 se v Praze narodil herec Miloš Kopecký. Zemřel v roce 1996.
3: Dodáš mi ho živého, chci se pást.
1: Roku 1956 začal Elvis točit svůj první film Love Me Tender. Don't be cruel. Tento den roku 1891 zemřel básník Jan Neruda a v roce 1925 český malíř a autor opony Národního divadla Vojtěch Hynajs. Ročník 1964 je švédský tenista Mats Wilander. Psal se rok 1963, když se narodila zpěvačka Tori Amos. A také český režisér a scénárista Igor Kau.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: O rovných 10 let mladší je Howard Wayne z Backstreet Boys. Backstreet's back. Right. Ročník 1961 je členka kapely Bengals Debbie Peterson. Roku 2003 zemřel český režisér Jindřich Polák. Mezi jeho nejznámější filmy patří komedie Zítra vstanu a opařím se čajem.
4: Je Patryko, to je Hitler.
1: Nebo dětský film Pantau.
5: Relax Radio.
6: Nejlepší rádio ve vašem městě. 3, 4.

0: Party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJs živě, míchané drinky, beach volejbalový turnaj, fotokoutek, zábava pro děti a turnaj beer pongu. Vezmi partu a přijď si užít léto naposledy naplno. Beach Party, sobota 29. srpna, letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: 12.34, stále jste ve společnosti Rádia Relax. No a když sedíte v letadle, tak takové ty forky, jakože bomba máte u sebe a tak, to se rozhodně nehodí, o tom jsme tady už jednou mluvili, že když někdo takhle vtipkuje buď v letadle, nebo při bezpečnostní kontrole, takže ho prostě vyhodí. Jenomže teďka vyhodili v Americe jednu ženu z letadla jenom proto, že začala kázat. Já jsem viděl to video, docela jako hezká holka, ale v hlavě to má asi trošku pomotaný. Posádka oznámila, že letadlo bude mít chvilku zpoždění, že se čeká na start. Žena se zvedla a začala říkat, vím, že všichni čekáme, je to frustrující, ale chci vám říct, že boží načasování je dokonalé a že Bůh ví všechno. Možná vás dnes ochránil takto před nebezpečím. No a když pokračovala dál, tak jak si lidé začali být trochu nervózní, včetně posádky, žena ale velmi klidným hlasem pokračovala a říkala, chci, abyste zůstali klidní, Ježíš Kristus vás tak moc miluje, že zemřel na kříži za vaše hříchy. No potom už následovalo to, že dotyčnou ženu vyvedli ven z letadla. Ona, jak si tvrdila, že tedy ta posádka je možná spřežená s ďáblem, protože pouze ďábel nechce přijmout boží lásku a lásku Ježíše Krista, který je jediným opravdovým Bohem. Nakonec ale opravdu tedy došlo na její slova, to sice, že boží načasování je dokonalé, protože jak později zjistila, tak prý cestou zpátky vedla na správnou víru řidiče autobusu, když se vracela z toho letiště, když ji teda nepustili do letadla nebo když ji vyvedli a potom ještě prý recepčního v hotelu také obrátila na křesťanskou víru. No takže nakonec to byl takový, dá se říci, boží den. Bůh s vámi.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

12.46, stále posloucháte Radio Relax, je čas oběda. No a někteří možná ten oběd nestíhají, tak třeba zastaví, pokud jsou někde na cestách, u nějakého rychlého občerstvení. Těch řetězců, co něco takového u nás nabízí, je tady docela dost. Já se teda přiznám, že si rád dávám u různých takových těch malých prodejců kebab, durum a podobné věci. To mě jako chutná. Teda ne úplně u každého, někteří to prostě nemají dobrý, ale na řadě míst najdete stánek, kde to fakt chutná hodně dobře. Takový ty velký mezinárodní řetězce mě tolik neberou, nechutná mi to a musím říct, že to dost často smrdí. Konkrétně, když jedete v Praze po magistrále, tak tam prostě je jedna provozovna, která smrdí až na tu magistrálu a je to fakt hrozný puch. Tak teďka se jedna takováhle provozovna otevřela v chráněné krajinné oblasti Pálava. Je to na hlavní silnici z Brna na rakouské hranice. No a protože je to v chráněné krajinné oblasti, tak tam museli při stavbě této restaurace, dále se to tady nazývat restaurací, řekněme, to je to provozovny rychlého občerstvení, spolupracovat také s ochránci přírody. Aby například nekazili výhled na kopce Pálavy, tak takový ten velký sloup s logem firmy museli mít nebo museli postavit o něco nižší, než mají ve zvyku. Zároveň také museli dát kolem nějaké keříčky, no a celkově prostě spolupracovali na spoustě dalších všelijakých jaksi opatření, aby ta nová provozovna rychlého občerstvení co nejméně rušila přírodu v rámci toho HKOčka. Třeba se také řešilo to, jak silné nebo spíš slabé má být osvětlení v noci. No, já když si vzpomenu na to, jak tyhle ty řetězce smrděj, tak si říkám, jestli pak tam mají třeba nějaký filtry, aby to nesmrdělo, jo? Chcete se prostě nadechat čerstvýho, vonavýho vzduchu v přírodě a místo toho cítíte přepálený tuk, kde prostě smažejí bůh ví jak starý maso nebo starý hranolky.

0: Teďka na mě vykouknul takový průzkum toho, jak Češi cestují. Prý turistice se věnuje nějakých 49% lidí a 38% dotázaných Čechů dokonce vyráží na výlety několikrát do měsíce. Co mě ale zaujalo a trochu to jaksi nesedí s tím, jakou já mám osobně zkušenost, je, že prý nejčastěji muži hledají různé technické památky, zatímco ženy chtějí spíš hrady, zámky a takovou jakoby kulturnější záležitost. Ono to zní strašně logicky, jenomže občas některá logická vysvětlení nebo věci, které nám na první pohled přijdou logické, nemusí úplně fungovat. Já jsem nějakou dobu chodil jakožto průvodce po Praze a právě jsem hodně se specializoval na ty technické památky, na historii dopravy různých továren a tak dále v Praze. A musím říct, co mě právě tehdy docela zaujalo, že většinou se na ty procházky hlásily ženy. A když už náhodou přišla žena s nějakým mužem, tak ale vždycky to byla ta žena, která vlastně iniciovala tu vycházku, zařídila to, sehnala ty vstupenky a tak dále a tak dále. Takže rozhodně bych asi netvrdil nebo nesouhlasil s tím tvrzením, že muži se zajímají víc o techniku než ženy, protože moje zkušenost je taková, že i ty ženský docela dost často chtějí se něco dozvědět o těch technických památkách. Ať už je to ale tak nebo tak, důležité je, že si každý užije svůj výlet, takže pokud dneska máte volno, tak ideálně se teďka rychle zabalte a vyražte někam na výlet.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Pojďme se podívat na hodiny, máme minutu po jedné hodině. Dneska už by mělo přestat pršet, tedy pokud ještě někde prší, mělo by dokonce začít svítit sluníčko a teploty lehce přes 20 stupňů Celsia. Zítra po ránu počítejte s tím, že bude mlha, protože v noci se docela ochladí, bude nějakých 8 stupňů Celsia. Jinak ale přes den v neděli bude svítit sluníčko a teploty, tak ty se budou zítra pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia. Něco přes 20 stupňů a slunečno nás potom čeká i v těch následujících dnech, přičemž postupně se to bude šplhat skoro až k 30 v závěru týdne. Co jsem si pro vás připravil na další hodinu, tak podíváme se třeba na jednoho vyplašeného psa, který včera při bouřce nastoupil do vlaku. Kam dojel a jak to celé dopadlo, tak to si řekneme už za chvíli. No a k tomu si taky zahrajeme. Love me, Cardigans a Love Fool, i to je jedna hudební pecka, kterou pro vás mám připravenou na hodinu mezi 13. a 14. Je sobota 22. srpna, vy posloucháte Radio Relax, Bohouškové dneska slaví svůj svátek a Bohouškům tedy všechno nejlepší k svátku a vám ostatním hezký den.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: 10 minut po 13. hodině jsme si hráli novinku od polské zpěvačky Blanky. Tohleto konkrétně byl oficiální song, kterým FIFA bude vítat všechny návštěvnice a také návštěvníky letošního fotbalového mistrovství světa žen do 20 let. To se bude konat od 5. září právě v Polsku. No a ten oficiální song k tomuto fotbalovému šampionátu naspívala polská zpěvačka, i když tedy ona má částečně bulharské kořeny, její tatínek pochází z Bulharska, která se jmenuje Blanka. Je to pěkná ženská, pěkná holka, navíc se pěkně zpívá a my jsme si tu její novinku, která se jmenuje Je, jo, hráli právě teď na Relaxu.
1: Relax Radio.

Jak byla včera ta bouřka, tak jeden pes na Plzeňsku, konkrétně to bylo u Hracholuské přehrady, se prostě lekl a utekl. To se občas stává, že jo, za bouřky, nebo třeba na Silvestra, když bouchá hodně petard. Jenomže tehle ten pes utekl do vlaku, naskočil do vlaku a jel. Tam si ho všiml vlak vedoucí, tedy průvodčí švestka, chcete-li takhle tu postavu pojmenovat. Průvodčí nahlásil nebo nahlásila

hlídejte si svého psa, ať vám někam neuteče. Tady to naštěstí byl teda jenom nějaký osobák, když skočil do vlaku, ale teď si to představte, že vám ten vlak skočí třeba do nějakého mezinárodního rychlíku a nedojede vám vedle do okresního nebo krajského města, ale budete si ho muset pak jet vyzvednout do nějakého útulku, co já vím, třeba někde ve Štýrském Hradci, nebo dokonce jezdí vlaky třeba až do chorvatského Splitu, myslím, kdy se jezdíval z Prahy vlak do Soluně, do Řecka. No, tak si to představte, že vám zavolá soluňská městská policie, že tam mají vašeho psa, který se zaběhl včera při bouřce. Relax, radio.

0: Sip Relaxu. Pojďme se podívat, kam si můžete dneska vyrazit. Už jsme mluvili o tom, že Češi rádi chodí na různé akce a vyráží na výlety, tak jeden výlet si můžete udělat na Slatinu, konkrétně na Slatinafest 2026, který začíná zhruba za půl hodiny ve sportovním areálu SK Slatina. Vystoupí tam například Bon Jovi Tribute a Petr Poláček, dále Kabát, Revival West a další. Těšit se můžete i na fotbalovou exhibici SK Slatina versus Sigi Team. Pro děti je připraven skákací hrad a bude se taky malovat na obličej. Tak to je pozvánka na Slatinafest 2026. Další je pro ty, co se rádi bojí. Hornický skanzen Majrau ve Vinařicích připravil na dnešní večer výjimečný program, který nemá obdoby. Industriální areál po setmění poskytne kulisu pro promítání psychologického hororu Mama a následnou hororovou stezku, která přímo navazuje na motivy filmu. Pokud se tedy chcete trochu bát, tak areál Hornického skanzenu v Majrau se otevře o 7:30 večer a promítání potom začne v 9 hodin.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat, jak to teďka jezdí na našich dálnicích. Tak vidím tady menší komplikace na dálnici vlastně D0, to znamená Pražský okruh na příjezdu do Prahy, nebo spíš na cestě směrem ven z Prahy, kolem pražského letiště. Tam, jak staví ten nový sjezd, tak tam se stále tvoří kolony, a to v obou směrech, jak směrem ven z Prahy na D7 Chomutovskou, tak také směrem do Prahy. Potom tady ještě vidím menší komplikaci, a to v podobě odstaveného auta na dálnici D1, konkrétně 6. kilometr ve směru na Brno, tak bacha na to, no a jinak by to mělo být teď úplně v pohodě. Tak jezděte opatrně, ať to tak i nadále zůstane. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

Tak tohle byla písnička, která když vyšla před lety v Americe, tak spustila docela velkou vlnu rozruchu. Dokonce to vydavatelství, které ji vydalo, tak čelilo různým nesouhlasným e-mailům a reakcím posluchačů, proč takovejhle song vůbec vydává. Řada amerických rádií tuhletu písničku nehrála a v MTV vypípali slovo zbraň a projektil, které tam v tom textu zazní. O čem to je? Tak lidé se dohadují, jestli to je přímo inspirováno nějakou střelbou na škole nějakého bláznivého střelce, anebo o čem to přesně je. Nicméně ten text pojednává o tom, že klučina říká: běž raději pryč, utíkej pryč z dosahu mé zbraně. No a dává v podstatě najevo, že chce své kamarády, ostatní děti postřílet. Takže je to asi taková narážka na taková ta především v Americe bohužel rozšířená školní střílení, kdy prostě někdo ze žáků mu trošku hrábne a přijde se zbraní do školy a začne tam střílet. Bohužel zažili jsme to i u nás na Filozofické fakultě na Univerzitě Karlově před pár lety. No a tahle ta písnička, tak ta vlastně o tom pojednává a proto byla v Americe dá se říci, skoro až téměř zakázaná. U nás naštěstí zakázaná není, i když je pravda, že u nás se taky zakazuje spousta různých věcí, ale tahle ta písnička ne, tak jsme si ji mohli hrát teďka ve 3:15 na 2 na

0: Tak tohle to byla opět polská zpěvačka Blanka, tedy Polka, která má zároveň bulharské kořany, a její song, který si tady jednou za čas hrajeme a který se jmenoval Cara Mia. Za 6 minut budou už 2 hodiny odpoledne, vy stále posloucháte Radio Relax, tak já vám přeji, ať si opravdu užíváte tu příjemnou sobotní pohodičku a také to počasí, které dneska, pravda, není úplně na koupačku, není zcela horko, ale buďme rádi, že aspoň neprší a nelétají všude hromy blesky, tak jako včera nebo předevčírem.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Teď máme přesně 14 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí.
0: Tak, jak to vypadá s počasím, přičemž teploty se budou pohybovat i zítra lehce nad 20, stejně tak jako dneska. Už ale rozhodně nebude pršet, tak tomu ostatně bude i v následujících dnech, to znamená na začátku nového pracovního týdne. Co pro vás tady mám nachystaného v další hodině, tak podíváme se třeba na jednu takovou breberku, která vám při koupání může vlézt do hlavy a sežrat vám mozek. Zní to děsivě, bohužel děsivé to je. Podrobnosti přidám už za chvíli. A k tomu si budeme hrát. Těšit se můžete třeba na Inexis a Suicide Blonde, tedy sebevraženou blondýnku. Jo, Inexis mám hodně rád, tak na ty se fakt těším už za chvíli. Hezkou sobotu s Relaxem.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

0: Tohle to byl song z roku 2015 od Johna Newmana, což je americký zpěvák, skladatel, hudebník, DJ a také producent. Tahle ten song má tedy už krásných 11 let a jmenuje se Come and Get It, čili pojď a vezmi to. Mimo jiné, kromě toho, že získal pozitivní ohlasy u kritiků, tak se tahle ta písnička objevila také třeba na soundtracku k videohře Madden NFL 16, což je počítačová hra zabývající se americkým fotbalem. Takže ta u nás asi zas tak jaksi oblíbená nebo populární nebude, ale objevilo se to i v počítačové hře, přičemž úmyslem této písničky bylo napsat něco, co si člověk bude užívat při jízdě v autě, a John Newman při psaní tohoto songu prý čerpal inspiraci ze slunce. Tak nevím, jestli se přitom spálil, nebo jestli jenom prostě někde ležel na sluníčku, opaloval se a přitom ho napadla melodie a text tohoto songu, který jsme si hráli 7 minut po 2 hodině odpolední na Relaxu.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
2: Když jeme...

0: Tohle to byla písnička od australské popové skupiny In Excess. Oni teda byli takový rockově popoví. Tahle ta písnička zrovna je méně rocková, jak jim ostatně tenkrát vyčítali i jejich fanoušci. Co je ovšem zajímavé, že ten název Suicide Blonde, tedy sebevražedná blondýna, nebo taková vraždící blondýna možná, tak to je přezdívka, kterou dala Kylie Minogue, australská zpěvačka Paruce, kterou nosila v jednom filmu, ve kterém hrála právě v roce 1989. No a jakou to má spojitost s In Excess? Tak Kylie Minogue, stejně jako In Excess, jsou z Austrálie a právě Kylie Minogue v roce 89 chodila s jedním ze členů In Excess, a to sice Michaelem Hutchinsem. No a oni spolu byli na premiéře toho filmu, ve kterém prostě se objevila Kylie Minogue s tou naprosto šílenou blondětou parukou, a když se potom hledal název pro jejich novou písničku, tak si prostě Michael vzpomněl právě na tuhletu paruku a pojmenoval vlastně na počest své přítelkyně Kylie Minogue ten song právě tímto způsobem. Jinak jak In Excess, ještě jedna zajímavá poznámka, možná někteří tušíte a víte, oni v 88. udělali písničku a natočili k ní videoklip, jmenovalo se to Never Tear Us Apart, a ten videoklip se natáčel v Praze. Takže pokud se chcete podívat na záběry Prahy koncem 80. let, najděte si to na YouTube, tehle ten song, ten videoklip, a uvidíte, jak to tenkrát vypadalo například na židovském městě, které ještě nebylo plné stánků, různých obchůdků a také přeplněné turisty.
1: Největší hity Relax Radio.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Beach Party slaví. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3D

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Rádio.
1: Už vím, máme co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

0: že člověk dostane nějakou breberku do hlavy a tam mu sežere mozek, tak to je věc, která by mohla znít skoro jako nějaký vtip, jenomže on to bohužel vtip není. V Americe se to teďka stalo jednomu plavci, který si šel prostě zaplavat normálně v létě, že ho skočil do vody, plaval, bylo to konkrétně v jezeře Claiborne ve státě Louisiana. No a teďka bojuje v nemocnici o život, jenomže nejspíš to nepřežije, protože se nakazil velmi vzácnou amébou. A tahle ta améba, já jsem dokonce našel její odborný název, je to jednobuněčný organismus pojmenovaný Negleria fowleri, tak to je smrtelná. A je to velmi vzácné na ní umřít, ale prostě se na ní umírá v podstatě ve 100% případů. A velmi často se dokonce nepodaří ještě za života toho pacienta zjistit, co mu je. A to, že vlastně umřel na tuhletu vzácnou nemoc, tak se zjistí teprve až po smrti. No, já si říkám, jako vzácná nemoc super, ale umřít bych asi nechtěl ani na vzácnou nemoc, natož na něco jiného. Nicméně, co se prostě stalo? Chlápek si zaplaval. Tahle ta breberka, ta Negleria fowleri, tak ona se vám nedostane do pusy, ale ona vám vleze do nosu. Je to fakt prostě jednobuněčný organismus, takže nemáte šanci ji vidět. Přes sliznice se prokouše nějak až do mozku a ten vám postupně začne rozežírat. Takže přijdou bolesti hlavy, závratě, tuhnutí šíje, horečky, vy přijdete do nemocnice a tam vám řeknou, je, to jsme tady ještě neměli, to je strašně vzácný. A vy na to potom umřete. No a nebo vám ani neřeknou, že je to strašně vzácný, vy umřete a pouze vaši příbuzní se pak dozví, že jste měli tu čest umřít na opravdu vzácnou nemoc. No, tak bacha na to, když se budete někde koupat, jenom taková věc, abyste si nemysleli, že na vás tahle ta breberka čeká úplně všude. Ona se šíří pouze ve sladké vodě, takže v moři se jí bát nemusíte, tam vás spíš sežere žralok. A je potřeba, aby ta voda byla opravdu teplá, a to sice měla od 30 do 46 stupňů Celsia. Jo? Takže lepší je se koupat ve studené vodě. No, prostě otužování pomáhá k lepšímu zdraví.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Swingers Party na Radnici. My už jsme tady o tom mluvili před pár týdny, že jeden německý politik, jmenuje se Julian Ferrat a je to zastupitel města Mannheim, se rozhodl, že udělá něco, čím se jako ještě víc přiblíží občanům a celkově, aby vlastně tak nějak, řekněme, trochu zlepšil náladu a atmosféru ve svém městě a oznámil, že hodlá udělat Swingers Party na Radnici. Jako myslím opravdu tu party, kde se jako obcuje, jo, veřejně, prostě jako víc lidí dohromady si užívá intimnosti. No a tahle ta zpráva proběhla různými servery, my jsme o tom tady mluvili také u nás v rádiu a ta zpráva si pořád žije svým životem, jo, čím dál tím víc novin, serverů a médií se tomu začíná věnovat. A teď jsem našel v německých novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung takový komentář, jo, takové, řekněme, světoznámé a důvěryhodné noviny se tomu věnují. A ten titulek mě zaujal, protože tady se píše, že swingers party na Radnici je principiálně proveditelná. No, dovedete si to představit, že jdete na městský úřad vyřídit stavební povolení, vyzvednout si novou občanku, požádat si třeba, já nevím, o nový řidičák, k tomu ještě zaplatit poplatek za popelnici, za psa. A potom si skočíte na swingers party. No, zajímavá věc. Každopádně Julian Ferrat, za mě zajímavý zastupitel, kdyby kandidoval v mém městě. No, asi bych zvažoval, jestli mu nehodím svůj hlas.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Tak zatímco v Mannheimu v Německu řeší, že by si na radnici udělali třeba swingers party, tak v předvolebním boji v Berlíně jde opravdu do tuhého, protože jedna politická strana, a to sice ta strana, která se nazývá Levice, Die Linke, se rozhodla, že pokud vyhraje volby anebo bude součástí koalice, která povede město Berlín po volbách, takže začne s vyvlastňováním bytů. Chtějí tak zařídit, aby prý bytů byl dostatek. No, nevím teda, jestli vyvlastňování k tomu pomůže. Každopádně vyvlastňování majetku, to už jsme tady, myslím, kdysi zažili. No vidíte, a teď je to zase ve hře. A protože Linke si nestojí v Berlíně vůbec špatně v těch předvolebních bojích, tak uvidíme, jestli náhodou v Berlíně nezačne letos na podzim znárodňování. Pokud ano, doufejme, že to zůstane jenom v Berlíně a nerozleze se to někam ještě dál. Třeba k nám.
1: Relaxem.

0: 3 minuty po 3 hodině.
1: Relax Radio.
0: Pojďme se podívat na ty tlakové níže a výše, co nám všechno přinesou. Tak vypadá to, že globální oteplování už skončilo, protože teploty budou jenom kolem 21 stupňů Celsia, a to zítra. Pozítří pravda 22, potom to ještě bude trochu stoupat, ale už to nedosáhne asi ani těch 30. Obloha bude převážně polojasná a pokud zítra ráno někam brzo vyrážíte, tak bacha, nezapomeňte rozsvítit mlhovky, asi bude mlha. Což mi mimo jiné připomíná, že asi porostou houby. Tak to je docela dobrý, ne? Takový počasí na houby. A co si budeme hrát mezi 15. a 16. hodinou? Tak budou tu třeba No Mercy, také tady vidím Mandraže a jejich Brouky. No a ještě předtím Miraj, který nám zavolá. Miraj volá, tak doufejme, že má dost kreditu anebo dobrý tarif. Hezké odpoledne s Relaxem.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 22. srpna.
0: Roku 1911 někdo ukradl z pařížského Louvru Da Vinciho Monolízu. O 50 let později spatřil tento den světlo světa Roland Orzabal, člen skupiny Tears for Fears. 22. srpna 1922 se v Praze narodil herec Miloš Kopecký. Zemřel v roce 1996.
2: Dodáš mi ho živého, chci se pást.
0: Roku 1956 začal Elvis točit svůj první film Love Me Tender. Don't be cruel. Tento den roku 1891 zemřel básník Jan Neruda a v roce 1925 český malíř a autor opony Národního divadla Vojtěch Hynajs. Ročník 1964 je švédský tenista Mats Wilander. Psal se rok 1963, když se narodila zpěvačka Tori Amos. A také český režisér a scénárista Igor Chaun.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: O rovných 10 let mladší je Howard Dwayne z Backstreet Boys. Backstreet's back. Right. Ročník 1961 je členka kapely Bengals Debbie Peterson. Roku 2003 zemřel český režisér Jindřich Polák. Mezi jeho nejznámější filmy patří komedie Zítra vstanu a

0: 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: 16. hodina, jste na relaxu, hezké odpo.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Pozdý odpoledne a večer bude ustávání takových těch mraků, které možná teď vidíte na obloze. Sice se nám moc nevyčasí a teploty zůstanou kolem 23 stupňů. Zítra pak bude jasno až polojasno, přechodně můžou přijít nějaké dešťové kapky a teploty i zítra nejčastěji do 23. S vámi už na relaxu Patrik. Hezké odpoledne, rozjíždíme společnou tříhodinovku, kdy si budeme hlavně příjemně hrát. A co si dáme? 90. Masterboy, Porquete Fas, ale kromě toho dorazí i spousta dalšího. Buďte s námi.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Jako společníka k sobotnímu odpolední jste si vybrali Relax Radio. Díky za to. Máme 8 minut po 4. hodině odpolední. Češi mají novou disciplínu, ve které jsme mezi evropskou špičkou, a to je spoření. Podle aktuálních údajů si české domácnosti odkládají zhruba pětinu svých příjmů. V loňském roce to pak bylo 19% a ještě předtím 20%. V evropském srovnání jsme navíc druhým nejspořivějším národem v Evropské unii, hned za Německem. Ale co si budeme, někdo má radost, když na účtu přibývá každá koruna, jiný má naopak pocit, že peníze by se měly zkrátka utrácet. A mě tedy dnes zajímá, kam patříte vy? Jste šetřílci, kteří si radí všechno dvakrát rozmyslí, nebo rozhazovači, kteří si řeknou, že žijou pouze jednou? Napište mi to SMS-kou nebo WhatsAppem na naše tradiční číslo 606-736-736. A nebo možná ještě mě napadají dvě podotázky. Za co dokážete utratit úplně nejvíc peněz bez přemýšlení? A nebo naopak, za co neutrácíte nikdy? Ozvěte se WhatsApp anebo SMSky.
1: Relax Radio.
2: Dávno, tak dávno tě znám, ještě dřív, než jsme byli ve frontách, naštěstí.

0: Masterboy, Porqué Te Pas tady u nás na Relaxu. Pokračujeme hudebně s Michalem Hrůzou, taky Kalidem a za chvíli se podíváme na silnice.
1: Největší hity Relax Radio.

Party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3D

0: Letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz. Skonto nabité.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Ladíte relax, minutka nám chybí do půl páté a my se společně teď vydáme na dálnice, silnice a taky k Praze. Pojďme na to.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Začneme ale na dálnici. Kvůli omezení nám vázne provoz na D5 ve směru z Prahy do Plzně u Berouna. Pomalu pojedete momentálně mezi 15. a 17. kilometrem. Časově se to pravděpodobně vyplatí objet přímo přes Beroune. Problémy jsou pak taky na výjezdu z Dolních Břežan na Libeř. Na samotném okraji Břežan hoří auto po nehodě. Tak raději jeďte jinudy, jsou tady hasiči. A dvě auta jsou v sobě v Horoměřicích ve Velvarské ulici. U nehody také zasahují záchrana. Tady byste ale měli projet. A stále platí, jestli víte o čemkoliv dalším, tak se nám hlavně ozvěte.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.

0: a nebo taky Pussycat Dolls. 20 minut nám chybí do 5. hodiny odpolední. 606-736-736, to je magické telefonní číslo, které dokáže překousat jak SMSky, tak taky zprávy WhatsApp. A právě WhatsAppky na naše dnešní téma, ve kterém řešíme, jestli jste spořílci nebo utrácíte, mi už začínáte posílat, zásobujete mě. Napsal třeba Petr z Kladna: já jsem jednoznačně šetřílek, když si mám koupit něco za tisícovku, tak 3 dny hledám, jestli to někde náhodou není za 999, manželka tomu říká nemoc. Já jsem přesný opak, píše Lucie z Prahy, když mám na účtu peníze, říkám si, že je škoda, aby tam jenom leželi, tak je postupně utrácím a pak čekám na výplatu jak na Vánoce. Co vy? 606-736-736. Utrácíte nebo spoříte? Podle nových statistik jsou Češi opravdu velcí spořílci. Tak to pojďte společně s ostatními na Relaxu vyvrátit.
1: Víkendový relax.

0: Ladíte relax? Ladit nás můžete nejenom klasicky v rádiu, ale třeba i na našem webu radio-relax.cz. A na našich webovkách můžete také zahlasovat do relaxády, kterou uslyšíte opět ve středu mezi 18. a 19. hodinou společně s kolegou Alešem Švarcem. A jak vypadá ta relaxáda pro to následující vydání? Jak to vypadá na bedně? To bychom si mohli shrnout.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí

0: Street of Dreams. První místo. Madonna, Dance Eteria.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Dvě minutky po páté hodině, ladíte Relax. Patrik s vámi.
1: Relax Radio.
0: Časí. No, nechci malovat čerta na zeď, ale ono nám to začíná zavánět podzimem. Zítra budou mlhy, teda hlavně ráno. Potom bude většinou jasno až polojasno, přechodně přijde nějaký ten mráček. Pršet by už tolik nemělo, ale tím neříkám, že nespadne ani kapka. Teploty 18 až 23. Tak takovýhle počasí by asi v televizi neprošlo, co? Tady u nás na Relaxu projde hezké odpo, buďte s námi, budeme si dál hrát, budeme dál řešit taky téma, zda jste spořílci nebo utrácíte, no a pošlu vám taky parádní muziku. Ano, slyšíte dobře, bude znít třeba Roxette, slíbit můžu třeba i Sebastiana, dorazí Lenny, ale taky Eminem, tak buďte s námi, Relax.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

že ve sjezdu na Stehelčeves na 9. kilometru stojí policisté a měří. A co víc, dokonce sebou mají to služební Ferrari. Tak se tam zajďte mrknout, ale pomalu. Mělo by to tam stále být. 9. kilometr sjezd na Stehelčeves D7. A ještě tady máme jednu nehodu. Dvě auta zůstávají stále po nehodě v Horoměřicích ve Velvarské ulici. U nehody jsou stále záchranáři, ale s omezením byste tady měli projet. Cokoliv dalšího mi stále pište.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog. A klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

Večerní relax. Patrik s vámi, díky za to, že vy jste s námi, nám se blíží pomalu, ale jistě půl šestá. Teď ale jedno nečekané varování z Francie. Proč se směju? Já bych se asi smát neměl, ale ono to fakt jinak nejde. Tamní úřady upozornili na více než 40 tisíc kondomů, které se prodávaly přes internet, v drogériích, i v lékárnách a nesplňovaly požadované podmínky. Co to pro nás, pro uživatele, nositele znamená? U některých výrobků dokonce testy odhalily riziko prasknutí nebo trhlin. Celkem bylo z trhu sice staženo zhruba 260 tisíc kusů, ale co je větší problém, 40 tisíc se už stačilo prodat. Takže pokud čistě náhodou máte doma kondomy z Francie, tak si je raději před použitím zkontrolujte, protože tohleto francouzské milování by se rozhodně nemuselo vyplatit. Víkendový relax.

Jste šetřílci nebo rozhazovači? Na to se vás ptám v rámci našeho odpoledního vysílání a vy mi na číslo 606 736 736 posíláte SMSky a taky zprávy WhatsApp. Šetřím na všem, ale jednou za čas udělám totální úlet. Klidně měsíc kupuju nejlevnější jogurty a pak si bez mrknutí oka koupím drahou kabelku. Ale potřebuju nějakou finanční terapii, píše Veronika z Berouna. Já jsem šetřílek po rodičích, táta mi vždycky říkal, nekupuj nic, co nepotřebuješ, a dneska mám doma 3 televize, protože všechny jsem potřeboval. Martin ze Slaného. Potom tady máme zprávu taky od Jany, nejsem ani šetřílek, ani rozhazovač, jsem impulzivní nakupovač. Co vy? Šetříte, rozhazujete, nebo už máte doma hromadu televizí, jako tady Martin nám psal? Napište vaši zkušenost, nebo vaši radu i vy. 606-736-736. My jdeme za další muzikou, dáme si za chvilku Eminema společně s Daidou jejich Stan, ale teďkon Larux Relax.

studio, kde byl zrovna Eminem, zaklepala Dido a řekla, co kdybychom spolu něco naspívali. A naspívali tuhletu píseň a rozhodně se povedla. Stan tady u nás na relaxu, my pokračujeme česky, je tady Iva, jí věřím a dorazí docela taky Bruno Mars.

0: Je tady 6. večerní, vy jste na Relaxu.
1: Relax Radio.
0: A co se týká zítřku, tak meteorologové slibují, že bude jasno až polojasno. Přechodně se může objevit taky nějaký ten mráček, ale pozor, ráno nás už čekají mlhy. Na horách, hlavně na severu, se mohou objevit také přehánky. Teploty zítra relativně příjemné, 18 až 23 a pokud vyrážíte na jižní Moravu, tak tam bude 25. S vámi stále Patrik, my na Relaxu rozjíždíme další společnou hodinu, kterou vyplníme hlavně muzikou. Dorazí opět Aradeček, taky Harrison, anebo třeba Ava Max, tu si dáme už za chvilku, tak ať se vám příjemně poslouchá.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Bratři Polákovi, neboli kapela Opět a Radeček, to prostě hudebně umí, jejich hit Doufám. Kluky nebo kluci se prosadili už před mnoha lety písní Praha, jestli náhodou nevíte, která to je, tak je to tadleta. A od té doby to tam sázeli, jeden hit za druhým. A všechny z nich, nebo většinu z nich si hrajeme tady u nás na relaxu. Ale když jsme u té Prahy, tak k Praze se váže také nová statistika, ve které se píše, že Praha je čím dál víc mezinárodní. Podle nových údajů ministerstva vnitra žije v hlavním městě už 371 tisíc cizinců. To znamená zhruba každého čtvrtého obyvatele Prahy tvoří cizinec. A v některých městských částech je podíl ještě výrazně větší. Třeba na Praze 2, 3 nebo na Praze 9 tvoří cizinci dokonce kolem třetiny všech obyvatel. Zajímavé je, že nejde jen o lidi, kteří přijeli do Prahy na chvíli. Čísla zahrnují i osoby s pobytem delším než 90 dnů. Praha se tak mění v pořádně mezinárodní město a vlastně to poznáte i v běžném životě. Stačí se projet tramvají nebo centrem, nebo jenom zajít do obchodního centra. Tolik drobná statistika Prahy, my se vracíme k muzice. Za chvíli Five, ale ještě předtím Gaintrox.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

Beach Party slaví. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJs živě, míchané drinky, beach volejbalový turnaj, fotokoutek, zábava pro děti a turnaj beer pongu. Vezmi

0: www.bshslaný.cz.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek.

Ellen Farben, společně s ní taky René Miller tady u nás na Relaxu. 7 minut nám chybí do 7:30 a vy mi stále píšete na číslo 606-736-736, co vy a šetření, co vy a utrácení, zkrátka. Jestli se vymykáte statistice, která tvrdí, že Češi jsou hodně velcí šetřílci, nebo ne. Šetřím celý rok na dovolenou a pak tam během týdne utratím tolik, že se mi chce po návratu brečet, píše Michal z Prahy. U nás doma je to jednoduché.

0: řidiče.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Na dálnicích ve středních Čechách i na Pražském okruhu je v těchto chvílích klid, ale nehody máme v Praze. Dvě auta jsou v sobě v Černokostelecké ulici směrem do centra. Je tu na úrovni čerpačky ONO před Průmyslovou ulicí a popojíždí se tady v kratší koloně. Takže pokud přijíždíte do Prahy směrem od Kutné Hory nebo od Kolína tímto směrem, tak počítejte se zdržením. Dvě auta jsou pak v sobě taky v Holešovicích na Ortenově náměstí, tady to zas tak nepřekáží a další dva osobáky v sobě vidím taky v Bráníku v ulici na Zemance. Jinak ale, jak jsem říkal, je celkově klid. Kdyby ale náhodou

Tahle předělávka se hodně povedla. Za všechno může čas. Verona tady u nás na Relaxu, 18 hodin 47,5 minuty. Nám se pomalu, ale jistě blíží 7. hodina večerní, ale než dorazí, tak slibuju, že si stihneme zahrát Aviciho, taky Marlon Rudet a teď si zahrajeme něco pro holky Imagine Dragons.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.

0: Máme minutu po 7 večerní. Hezký večer s relaxem.
1: Relax Radio. Časí.
0: Tropy už jsou za námi, zítřejší teploty 19 až 23, jasno až polojasno a mráčku by už nemělo být tolik. Čeho ale bude tolik, a to třeba i v čase mezi 19 a 20 tady u nás na relaxu, je muzika.

0: S Gigi do Augustino, bude to zkrátka nabitý. Hezký večer s Relaxem.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax.
2: Relax Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: today.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Wow, tak jdeme na to. Máme před sebou další vydání Relaxády, to znamená, to je oficiální hitparády Relax Rádia, na kterou se můžete klidně i podívat na www.radio-relax.cz. Tam si rozkliknete Relaxáda, tam se vám zobrazí prostě kompletně celý pořadí, ale hlavně pozor, a to je to nejdůležitější. Tam můžete hlasovat pro nové kousky, který tím pádem posunete do toho příštího vydání. Tak, jdeme na to, já jsem to vzal tak jako rychlostí blesku, ale před námi je totiž to nejdůležitější, abyste věděli, jak to dopadlo minule.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Justy a spolu s ní i Sam Harper, Just a Little, to bylo minulé třetí místo na dvojce Madonna, Danceteria, mimochodem nedávno slavila na rozky. A naprosto překvapivá jednička, i když překvapivá jak pro koho? Já si myslím, že hudebně to nemělo chybu, Slávek, Fama, Polí Garant, Chci si být jistý. Ale pozor, kolik muziky se nám do toho dnešního vydání nedostalo? Hodně. Je to proto, protože prostě z novinek nedostali tolik hlasů, aby vystartovali do té základní desítky, anebo třeba taky proto, že z té základní desítky vypadly vlastně, nebo vypadla, jenom jedna skladba. Každopádně, a to je mi teda hodně docela líto, Patrik Malý společně se Sebastianem, písnička 2005. Tohle mi přijde, že to docela dost šlape na to, aby to vypadlo, ale tak byste rozhodli jinak. Gracie Abrams, to je další smolařka.

0: Je mi to líto, možná byste ti český muzice měli dávat větší šance, aby se dostala do té desítky, pak by to bylo takový jako, no, zajímavější. Teď ale pojďme, jak jsem zmiňoval, základní desítka je před námi od desítky směrem nahoru a mimochodem na tom desátém místě, já jsem to teda říkal, že to takhle dopadne, jo, protože to je taková leklá ryba Jenny, co si budem povídat. Já už jsem posledně řekl, že jako úplně mi to nesedlo a taky to tak dopadlo. Minule desátá, dneska desátá Jenny, i přestože z Blackpink má přezdívku Human Chanel, to je jako, že má co si společného s módou, nebo co si víc, je to taková ambasadorka, by se dalo říct, právě téhleté značky. A pozor, není to žádná hlupaňa, jak já říkám s oblibou. Umí korejsky, anglicky, japonsky, tedy víc než já. Část dětství strávila na Novém Zélandu, no tak jako, co si budem povídat? Muziku prostě dělá podle svýho, u vás se to moc nechytlo. Desátá minule, desátá teď. Jdeme na devítku, tam je polská zpěvačka, která se ofiko jmenuje Blanka Stajkov. Ona reprezentovala Polsko na Eurovizi v roce 2003 a tuším, že pak ještě jednou. A je taková hodně příjemná, už jenom třeba proto já nemám ty polský jména rád, to jsou takový ty různý malgořaty a tak dále, člověk se na tom zasrkává, ona se prostě jednoduše jmenuje Blanka. Žádná složitá výslovnost. Blanka je na 9. místě s novinkou, která se jmenuje, a navíc je to ještě takový hodně zajímavý, Jejejo. Takže tam jako není o čem. Jdeme na to.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Abych byl upřímný, já miluju tyhle ty písničky, které mají takovýhle jednoduchý názvy. Jo, já si na tom nezlámu jazyk, nemůžu to nějak zkazit a tak dále. Za mě má Blanka minimálně 10,5 bodů z 11. Každopádně vy můžete pro ní hlasovat na www.radio-relax.cz. Já jsem to sice říkal na začátku, ale některé informace je dobrý, že ho říct znovu, protože opakování je matka moudrosti. A pokud dáte Blance víc hlasů, tak se možná příště hne z toho 9. místa, kam vystartovala jako nový. Nechme se překvapit a jdeme rovnou na osmičku. Tam je partička, která se říká Jan Trux. To jsou z Německa, začali fungovat v roce 2014, to ještě jako teenagery, a ten překlad zní jako obří havrani. Je to něco podobného, ale moc velký nejsou, jsem se díval. Každopádně oni začali jako předskokaní, no a pak už jeli sami a mají docela úspěch. Hned potom Victoria Monet, to znamená, tam se dáme na 8. místo. Co si budeme povídat, ona je hodně zajímavý případ. Ona byla dlouho známější jako autorka hitu pro jiné, to znamená, podílela se na muzice pro Ariana Grande, Brandy a tak dále. Na Grammy 2024 získala cenu Best New Artist.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: aby se dostala výš než na 8. místo, kde byla i posledně. Je to tak nějak něco podobného jako Jenny, jako není to špatný, samozřejmě hlasujete pro ní na www.radio.cz, ale jako úplně nějaký výstřel do tmy to jako není úplně. No, jdeme dál, protože před námi je vlastně novinka od Madony a Kylie Minogue. Ta novinka se jmenuje Love Sensation. Co si budeme povídat, co se Madony týče, tam asi není potřeba nějakých větších informací. Snad jenom to, že jako zajímavost já vždycky udávám, že říká se to, kluci říkali, že do New Yorku tenkrát přišla někde s 35 dolary v kapse a chtěla se prosadit původně jako tanečnice. Myslím si, že z její vizáží to nemohl být problém. Každopádně, než se stala tou ikonou popovou, tak pracovala mimo jiné i jako prodavačka v Dunkin' Donuts. Tuším, že to kdysi bylo v Praze na Václaváku dole, jak byla koruna, ale teď už to tam samozřejmě není, to je jedno. A Kylie Minogue spolu s ní, no tak to je celkem sázka na jistotu. Kylie začínala už jako dětská herečka, myslím, že ten seriál se jmenoval Sousedé, australský, nevím, to je jedno. Takový ten hit, který to všechno odstartoval, Locomotion, byl cover, to znamená, byl někde z roku 1962. Takže to je jedna věc a pak hned jdeme na Mimi Webb, což je britská zpěvačka, která Mimi Webb má jako pseudonym, proslavila se na TikToku a tím to tak jako všechno odstartovala. Co si budeme povídat, tyhle ty novější interpreti nikde jinde než na sociálních sítích ani vlastně začít nemůžou.
1: Novinka. Novinka Relaxády.

Mimi Web, Ants and Why, to je další pecka z Relaxády, která je, hned se na to nějaká mouka, která je na 7. místě a je tam postup z 9. minule, je tady 4. týden, no tak jako krucifix, je tam 4. týden, to znamená, tu už asi moc velký postup nečeká. I přesto, že tahle ta slečna, by se dalo říct, která to všechno vyšrobovala přes sociální sítě, myslím tím ty svoje úspěchy, tak já jsem s ní viděl asi 3 rozhovory.

0: ještě nějaká šance tam je. Ale pozor, my jdeme na pětku, tam je chlápek, který mi je hodně sympatický, když na začátku jsem ho neměl moc rád, to je pravda, to musím říct. A Donis mě prostě připadá takový divný. On je divný, ale on je svůj divný. Dělá si vlastně svoje kostýmy, dělá si svoji vlastní muziku, dává to všechno dohromady a dneska z toho vylezla skladba Cherry on Your Cake, což je bomba, 6. místo, já doufám, že se ještě vyhrábne někam vejš, protože výjimečně bych mu to i přál, tak jdeme na to.
1: Relaxádio. 6. místo.

0: Adonis, Cherry on your cake, muzika, která se zatím vyšplhala na 5. místo díky vašim hlasům, který posíláte přes www.radio-relax.cz. Tam v liště je relaxáda, tu rozkliknete a už vás to tak jako navede úplně samo. Můžete si vybrat mezi 10 skladeb, které jsou v tom základním žebříčku, a můžete jim dát svůj hlas a tím pádem v té příští relaxádě, která bude za týden, tak tam už je můžete posunout podle svého. Jinak asi jste postřehli, máme 4 novinky a 10, do které umísťujete vlastně všechny skladby, které se vám líbí. Ty 4 novinky máme proto, protože existuje takový nepsaný pravidlo, že pokud je tady skladba 5 týdnů, tak automaticky vypadává, to znamená na její místo se určitě dostane jedna z novinek, a to je myslím, že taková ta novinková výhoda. Dneska vypadnou celkem 3, takže si myslím, že to bude stát za to. Možná třeba se dostane do té 10 i hitovka, kterou tady mám já, to je další novinka, skladba americké country zpěvačky Dashi, která se jmenuje Memo. Mimochodem, z vysílání ji znáte určitě, nebo slyšeli jste ji už, a přijde mi hodně sympatická. A kdyby se vám náhodou nelíbila ta novinka, tak určitě můžete dát hlas dalšímu místu, 4. v pořadí, Chris Cross Amsterdam společně s ním, protože to je, oni jsou 3, myslím, že, jestli se nepletu, tak je tam taky Luisa Sonza, ta to natáčela celý na video a tak dále. A můžeme si říct asi tolik. I přesto, že to zní jako jedna osoba, tak je to nizozemské, zase jsme u toho, DJské trio, a musím teda uznat, že jsou relativně hodně úspěšní.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Jenom lehce znovu zopáknu, že 3 písničky z těch desítky, nebo z té první desítky, dneska končí, protože už jsou tady 5 týdnů, to znamená 3 místa se uvolní pro 3 z novinek ze 4. Takže jedna novinka bude mít zjevně asi smůlu. Uvidíme, která z nich to bude, 3 novinky máme za sebou, do té čtvrté se pustíme právě teď, Nia společně s Kalim a skladba, která se jmenuje Dneska doma nebudem. Je to slovenština, takže já se v tom trošičku jako... a se s tím peru. Nicméně Nia je velmi známá slovenská zpěvačka, je to hlavně influencerka, což je dneska základ úspěchu, že jo, co si budeme povídat. Pak další základ úspěchu je, aby navázala nějakou příjemnou spolupráci s někým, kdo je, má dobrý jméno. Takže tahle ta zpěvačka to zmákla s Rytmusovým labelem, který má on vlastně, a tím pádem začala vydávat pod ním. No a když si vzala na ten single ještě Kaliho, což mimochodem je fakt jako on je hodně vtipný. Já jsem viděl jsem s ním takových těch show, kde se vlastně jenom povídalo a on vyprávěl svoje zážitky z dovolených a tak dále, protože on říkal, že je hrozně slabý v angličtině a podobné věci. A musím teda uznat, že málo kdy se směju, ale tentokrát jsem se fakt jako ráchal. On má velmi takový zajímavý způsob projevu. No, kdybyste to někde viděli nebo na YouTubeku, zadejte si Kali a ono vám to tam určitě vyjede. Takže to je 4. novinka a hned potom si dáme, už to tady vidím, 3. místo. Justy, to je DJka a producentka, ona pochází z Litvy, dlouhodobě žije v Dánsku, spojila vlastně síly s britskou zpěvačkou Sam Harper a vylezla z toho skladba, která se jmenuje Just a Little. A já se tak jako dívám, jestli se vám to líbí, jakože mně se to třeba líbí, tak dneska je to právě jedna z těch 3, která zmizí, to znamená, je tady 5. týden. Já myslím, že víc nemá tak nějak ani cenu, co bych se k tomu jak vyjadřoval, protože už je tady stejně naposledy. A spíš vám za ně můžu poděkovat. Minule 3., dneska taky 3.

0: Je to neuvěřitelný, ale já jsem u tohohle z toho třetího místa dostal šťukačku, to znamená škytavku. A říká se, že se stačí jako nadechnout, zadržet dech, anebo nějaká líbačka, že to určitě přejde. Takhle zadržuju tady dech už asi, no a je to tady, už asi 2 minuty, takže maximálně nějaká líbačka by to spravila, ale vzhledem k tomu, že jsem tady v rádiu sám, tak nevím. No uvidíme, máme před sebou už jenom 2 místa. Ale docela mě to mrzí, protože irští YouTube si zaslouží, abych je jako dal, jak se říká, na vážno. No, nebudu to nějak moc rozehrávat. Vznikli v Dublinu, to asi tak nějak tušíte, slavili 50. 76. roce. A pozor, zjistil jsem, že jejich první zkouška se prý odehrála ve školní kuchyni. Dlouho si říkali feedback, potom si tak říkali the hype, no to bude zajímavý stupík, no. Než definitivně vzniklo jméno U2 a já jsem si vždycky říkal, z čeho Bonovox si vymyslel to svoje umělecké jméno, jo, říkal jsem si, takový cool, jako, asi mu to muselo dát fušku, bůj, co zatím všechno je, a pak jsem zjistil, že to pochází z názvu obchodu s naslouchátky, to se jmenovalo Bonovox, je v Dublinu, kdybyste tam náhodou někdo jel, třeba na něj narazíte, tak budete vědět, podle koho si vlastně Bonovox dal pseudonym. Tak jsme to přeškytali a jdeme na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Tak jsem si to tady očkytal stranou, vyšel jsem si na terásku, nalil jsem do sebe jako za tu chviličku asi půl litr vody, tak mám strach, aby se mi zase nechtěl čůrat. No ale tak snad to zvládnem. Máme před sebou rekapitulaci novinek, ty jsou celkem 4, to bychom mohli dát. Jdem na to.
1: Relaxáda.

Slow Dance, to je první novinka, můžete pro ní hlasovat na www.radio-relax.cz, tam najete na Relaxádu a tam už se vám to všechno objeví a ono vás to tak nějak navede. Nebo můžete dát hlas Madoně s Kylie Minogue, která těm bych dal hlas já. Pokud máte rádi country, tak je vaše favoritka Daša a Memo. Já jak slyším banjo, tak jsem úplně k neudržení. Bohu, jestli to nemá někde na klávesách, jo, ale já ho tam prostě slyším. Čtvrtá novinka Nia společně s Kalim. Dneska doma nebudem.

0: To je taková muzika ze života, by se dalo říct. No ale jdeme na tu základní desítku, protože tam nám tři skladby vypadly, ale ten zbytek, ten je docela dobrý si zopáknout.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

jak jsem ji pojmenoval, ale tak má úspěch, sice se drží už dvě vydání na 10. místě, ale já si myslím, že její čas teprve přijde. Třeba už zrovna příště, jako uvidíme, www.radio-relax.cz, pomožte Jenny směrem vzhůru. Na 9. Blanka. Yeah.

0: A tím mám rád, že na to, že z Polska má jednoduchý jméno, takže bych jí určitě hlas dal. Na stupínek výš, na osmičce Victoria Monet. Zpěvačka, kterou jsem si zařadil do té své vlastní kategorie uspávačka hádů, ale uvidíme, třeba se bude dařit. Mimi Web, 7. místo. A mám moje sympatie, protože jsem na jednom vystoupení, co jsem viděl, ne, že bych na ní byl, ale na YouTubeku, jsem viděl, že ona i při tom vystoupení strašně jako komunikuje s lidma, je fakt vychechtaná, prostě má ten kontakt a to taky dělá hrozně moc. O stupínek výš je Lukas a Steve, All I Know. Mimochodem, tyhle ty dva pánové, to jsou DJové, teda mimochodem, to abyste věděli, ty dokážou udělat neskutečnou show. Kdybych mohl někdy se na ně zajít někam podívat, tak bych šel, a to i přesto, že jsem tak jako společensky, no ne, příliš výrazný, ale na ně bych se mrknout čel. Na 5. místě Adonis, Sherry on your cake. Svým způsobem ho obdivuju. Dělá si svoji muziku, jako i ten svůj design na vystoupeních a tak dále, ale jako v normálním civilním životě je celkem jako v pohodě, když ho vidíte. Jednou jsem s ním mluvil, bylo to docela prča. 4. místo, Criss Cross Amsterdam. Vždycky, když to slyším a hlavně čtu Criss Cross, tak si vzpomenu na 90. léta, na ty dva maníky, jak měli všechno v obráceně. Byla to prostě móda. Trojka, Justy a Sam Harper, Just a Little. Dneska bohužel naposledy na dvojce U2, Street of Dreams. No a protože nemáme moc času, tak rovnou přejedeme na jedničku, tam je Madonna dnes po druhé, ovšem solově, Danceteria, vzpomínka na klub, kde začínala v 80. letech, to ještě nosila takový ty špičatý podprsenky a byla drobátko mračí, ale dneska je zase zkušenější, má víc peněz, takže prostě jasná volba. Danceteria, dneska první místo, 5. týden. A ještě než si ji pustíme, tak připomeneme, kde hlasovat, www.radio-relax.cz. Je to jenom a jenom na vás, protože na to máte pár dní a to příští vydání může vypadat úplně jinak. Pojďme tedy na úplný vrchol. Relaxády.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.

0: výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 23. srpna.
0: Tento den roku 1617 byla v Londýně otevřena první jednosměrná ulice. Roku 1754 se narodil francouzský král Ludvík XVI. Ročník 1851 je spisovatel Alois Jirásek. Roku 1912 se narodil americký herec, tanečník, choreograf a režisér Gene Kelly. Roku 1947 přišel na svět v Londýně bubeník a zpěvák Keith Moon z kapely Who. Zemřel 7. září 1978. Roku 1934 v Rakousku zemřel vynálezce turbíny Viktor Kaplan. 23. srpna 1943 skončila bitva u Kurska. Šlo o největší tankovou bitvu všech dob, která začala už 5. července. Ročník 1974 je Shifty, člen Crazy Town. O 5 let mladší je Richard Neville, ten patří do skupiny Five. Ročník 1960 je Steve Clark, kytarista Def Leppard. O 2 roky později měli v Liverpoolu svatbu John Lennon a Cynthia Powell. Rozvedli se o 6 let později. Mezitím v 63. vydali Beatles další ze svých hitů She Loves You. A v 66. také tento den vyslali do amerických kin film Help. Roku 1993 získali hvězdu na hollywoodském chodníku slávy Duran Duran. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

Nejlepší věci. Relax Radio. Last November I fell in love.